Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

Take one look at you, you're taking me out.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open, Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: On chodí,
2: jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Aktivní nabídka u Auto Koutek.
6: Prémiové vozy Omoda Jayku.
5: SUV se 7letou zárukou.
6: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
5: I hned k odběru a za skvělé ceny.
6: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
5: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
5: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné sobotní ráno, je minuta po 7 a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Hackerská skupina Handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadili drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Tisíce uživatelů po celém světě hlásili během pátku výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Včera večer se sociální sítě začaly z výpadku pomalu zotavovat, uvedl web Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. A pojďme také na fotbal. USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii směrně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Dnes očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty nic moc, bude maximálně 14 stupňů Celsia.
11: Krásné ráno, 7:03 s vámi dnes Kateřina Pechová, čeká nás toho spousta. Budeme vám rozdávat radost, ano. K tomu si dáme taky hity k vaření, ale teď už další fantastické hity. Za chvíli Miles Smith. A teď Alan Walker. A malá připomínka, že už jenom 2 týdny a děti se probudí do prázdnin. Taky jim to malinka to závidíte?

Tohle je Miles Smith, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno. A nevím, jak moc sledujete, ale fotbalové mistrovství světa pokračuje. Je před námi třetí den. Užíváte si to? Co? Jakože jasně, my jsme zatím prohráli jednou, dobrý, víme. Ale pro ty, co nestihli ten ranní výsledek, zaznělo to i ve zprávách, tak Amerika porazila Paraguay 4-1. A titulky amerických serverů už v podstatě vypadají jako, že jsou ve finále Američani, jo. A pak už v oválný pracovně Bílýho domu Donalda s trofejí v ruce. A neříkám nic, jo. Ať vyhrajete nejlepší, to je jasný. To asi tak nějak chápem princip hry, jo. Ale představte si tu srandu v tuhle situaci, kdyby to mistrovství vyhrál Irán a samotný Donald by jim musel předávat trofej. Jako, možná to skoro stojí za to, až my vypadneme třeba, tak začít fandit Iránu, kdyby se tam náhodou dostali. Jo, je to sci-fi, samozřejmě vyhrajou naši určitě. Další zápas nás čeká už ve čtvrtek příští a dokonce i v normální hodinu, v 18 hodin, tak to se zvládneme koukat asi všichni. Třeba to těm našim klukům pomůže. Co pomůže, doufám vám, v tom ranním stávání, jsou Soul Asylum a Runaway Train.

0: Emma Head, Rehab, Féteru, Hit Rádia, krásné ráno. Krásnou sobotu 13. června. Dneska slaví, prosím vás, narozeniny hollywoodský fešák Chris Evans. Ten roztomilej blonďák, pan kapitán Amerika, slaví, prosím pěkně, 45 let. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na kontě má spoustu skvělých filmů, pokud hráte typ na večer. Tak hele, třeba Na nože, výborná detektivka, Daniel Craig je tam navíc, jo. Loňská novinka, Dokonalá schoda, Pedro Pascal, jako bonus, jo. A nebo třeba The Grey Man, který se navíc natáčel i v Česku, tak můžete kouknout a schválně, jestli poznáte všechny místa, kde se to tady točilo. No a Chrisovi mi přejem samozřejmě všechno nejlepší, protože on nás určitě poslouchá. Někdo taky dneska slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli do uší Lady Gaga nebo Maroon 5.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tenhle song prostě nejde nemilovat. Maroon 5 a This Love, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno. A my se jdeme podívat s Filipem na to, co je nového.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Švédská policie po 4 letech dopadla řidiče, který se úspěšně vyhýbal pokutám za rychlost. Místo brždění si před radary záměrně zakrýval obličej rukou, mobilem nebo sluneční clonou. Protože švédské zákony vyžadují k udělení pokuty přesnou identifikaci tváře, oklamal systém celkem 89krát. Starší žena z Thajska se rozhodla zajistit svým domácím mazlíčku maximální možný luxus. Pro svých 13 koček zakoupila samostatnou nemovitost se zahradou nedaleko svého bydliště. Dům kompletně zařídila škrabadly, prolézačkami a klimatizací, aby zvířata měla absolutní pohodlí. No a nečekanou nehodu řešilo muzeum v Izraeli, kde teprve 6leté dítě poničilo umělecké dílo. Chlapec při hře nešťastně hodil borovicovou šišku tak smolně, že proletěla plátnem. Poškozený obraz má hodnotu desítek milionů korun a nyní ho čeká náročná restauratorská práce.

0: Global DJs, What a Feeling, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Dneska je, prosím vás, den šicího stroje. Já celoživotně obdivuju každýho, kdo to s tím zvládá, moje mamka na tom šije celý život. Všech fakt klobouk dolů, jestli to umíte. Případně pokud patříte mezi ty, co by se to chtěli naučit, tak kdy jindy než na den šicího stroje, že jo, to je velmi tematické. A ještě k tomu je navíc dneska světový den džinu. No, tak to je taky taková dávka motivace, ale to je asi spíš na večer. Další hity za malou chvíli čekají nás Sam Felt a Jonas Blue, taky Enrique Iglesias nebo Benson Boone. Tak si to užijte a hezké ráno.
1: Aktivní nabídka u Auto Koutek.
2: Prémiové vozy Omoda Jayku.
1: SUV se 7letou zárukou.
2: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
1: I hned k odběru a za skvělé ceny.
2: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
1: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
2: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
1: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
9: Hele, co ocení sa?
8: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
9: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
8: Ale vadí to?
9: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
8: To je fakt.
10: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
9: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
12: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné nedělní ráno, za chviličku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na úvod jedna smutná zpráva, dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Elona Muska na hranici, které dosud žádný člověk v historii nedosáhl. A pojďme také na

0: tenis ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6-4 a 7-6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton Shaw Shimakaburo. V semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezóně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má Lehečka bilanci 7 výher a 5 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na zámku Hrubý Rohozec se dneska můžete vydat do renesance. Mimořádný prohlídkový okruh po stopách renesance je zaměřený na stavebně historický vývoj objektu s důrazem na nejstarší části tohoto původního pozdně gotického sídla. Navštívíte i běžně nepřístupná místa jako lokajnu nebo renesanční místnosti v zámecké věži.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Dnes po ránu tak bude velká oblačnost, místy s přehánkami, postupně bude oblačnost ubývat a přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší dnešní teploty až 21 stupňů Celsia.
3: Krásné ráno, minuta po 8 hodině. Eva Farná má dnes první Eden. Držíme jí pěsti a snad si to všichni užijou. S jakým pocitem se asi dneska probudila, co? No, věřím, že to bude skvělý. Teď k jiné české zpěvačce. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

Without You, to je Kid Laroi, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno a prosím pěkně, koukejte se teď po ránu přitulit ke svému partnerovi, klidně i dopoledne, i odpoledne a taky večer, tam hlavně. Nebo někomu napište, dobré ráno, mám tě rád, chybíš mi, něco hezkýho, jo? Jinak totiž vyhyneme. Je to tak. Podle futurologů, lidí, co se zabývají na budoucnost, žádná sopka, žádný virus, žádná třetí, čtvrtá, pátá světová. Lidstvo vyhyne kvůli tomu, že budeme mít lepší vztahy s AI než s lidskými protějšky. Údajně budeme už třeba za 10 let, což není tak daleko, dovádět s Androidy takovým způsobem, že už nebudeme umět navázat normální kontakt s obyčejným protějškem, jo, holkou, klukem, to je jedno, a tudíž vyhyneme. Přímě si to dokážu velmi živě představit. Ahoj maminko, ahoj tatínku, tohle je můj R2D2. My se máme rádi a budeme se brát. Takže dneska, jo, s živýma lidma si prostě povídejte, množte se. A tohle je Sigma.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio. Krásnou sobotu. Víkend je tu. Doufám, že máte aspoň většina, že máte volno a před sebou hezký víkend. Docela se má i umoudřit to počasí, ráno to úplně nevypadalo, ale jo, nakonec má být poměrně hezky, takže pokud jste plánovali zůstat někde zalezlý na gauči, tak ne. Vzhledem k tomu, že teď pršelo fakt hojně, v podstatě každý den, tak by bylo dobré to hezké počasí využít, takže možná udělat řízky, co? Do chleba a vyrazit někam na malý výlet odpoledne. Jo, je to jenom nápad, jo? Nechám to samozřejmě na vás. Já se vám k tomu akorát postarám o ten nejlepší playlist. Za chvíli Robbie Williams, Leony nebo Lost Frequencies.
1: Ty seš ale rostomilé.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slíbený Robbie Williams, posloucháte Hit Radio. A my se jdeme s Filipem podívat na aktuální novinky.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Dánský hračkářský gigant uvedl na trh historicky největší sadu kostek pro dospělé stavitele. Nový obří model se skládá z více než 12 000 drobných plastových dílků Lego. Designéři odhadují, že sestavení celého komplexu zabere zkušenému nadšenci minimálně 35 hodin. Technologický experiment v Tokiu láká turisty na ubytování bez jakéhokoliv lidského personálu. Od recepce přes nošení kufru až po přípravu ranní kávy zajišťují servis autonomní stroje. Provozovatelé systému tvrdí, že roboti jsou 100% spolehliví a nikdy nepožadují spropitné. No a malý novinový stánek na jihu Francie se stal přes noc senzací pro lovce štěstí. Během jediného týdne zde hned dva různí sázející vyhráli v loterii astronomické částky. Dohromady si tito šťastlivci odnesli v přepočtu přes 1 miliardu korun.

0: Robin Schulz a James Blunt dohrávají Féteru Hit Rádia. Přeju krásné sobotní ráno. No, mám tady poměrně dost zajímavou informaci, zvlášť třeba pro vás, kteří se chystáte ještě takhle v sobotu do práce. Podle expertů je pracovat více než 6 hodin denně nezdravé. Mm-hmm. Já si trošku myslím, že pracovat samo o sobě je nezdravé, jo? Minimálně do určité míry. Ale tak víte, co se říká. Sklenice vína vám vezme 2 minuty života, cigareta 5 minut a práce 8 hodin denně. Tak volte rozumně. Za chvíli další hity Linkin Park, Dinoro a děti D'Agostino nebo Fergie.
1: Poctivý mošt poznáte hned podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
7: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou

0: Boduje přesně 9 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejistota na trzích vrací energie do centra pozornosti českých domácností. Lidé častěji zvažují vlastní fotovoltaiku. Doporučení má Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
1: Dává smysl primárně v případě, kdy je takzvaně dobře a správně nadimenzovaná a doplněná bateriovým úložištěm a optimálně a ještě se sjednaným produktem, například pro chytré řízení výkupu a flexibilitu. Nejefektivnější investice vždy spotřebitel dosáhne tím, když maximum spotřeby, maximum výroby je potřebováno přímo v tom odběrném místě.
0: Vedle úspor roste i zájem o nové trendy v energetice, například elektromobilitu nebo sdílení elektřiny. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodů. A pojďme také na sport. Anglická fotbalová reprezentace se stala obětí krádeže během přesunu do dějiště turné v Kansas City. Zloději se vloupali do nákladních aut a ukradli tréninkové vybavení, včetně míčů a kopaček největších hvězd. Policie už sice zatkla dva podezřelé, ale anglická asociace stále sčítá škody. Svěřenci trenéra Tomase Tuchla přitom už za pár dní nastoupí k úvodnímu zápasu proti Chorvatsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Lustrfest v Kamenickém Šenově a NEP festival skla a svítidel je opět tady. Můžete se těšit na pestrý program plný výstav a workshopů, koncerty i módní přehlídku. Pro děti jsou připravené tvořivé dílny plné korálků a skleněných drobností. Svoje dveře otevřou sklárny i sklářská škola. Večer vás pak čeká laser show a rozsvícení voskovky.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Dnes ještě po ránu velká oblačnost, místy s přehánkami, ale postupně bude oblačnost ubývat, přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Dnešní odpolední maxima na 22 stupních Celsia.
4: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9. Za týden startuje léto. Jo, už je to skoro tu. Další hity, tohle jsou Train a Drive By.

Skvělá Lana Del Rey a Video Games, posloucháte Hit Radio, přeju krásnou sobotu. A mám tady jeden malý friendly reminder, protože, prosím vás, zítra je důležitý den. Zítra je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro všechny, kteří ještě nebyli, protože máme tu pár zajímavých čísel k tomu. Ročně se v Česku odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů a jedním jediným odběrem je možné zachránit až 4 lidské životy, což rozhodně není málo. Takže šup, švihejte se nechat trošku povysávat, jo, i od někoho jiného než od vašich dětí, šéfa a komárů. Jo, jako samozřejmě dalo by se to i vylepšit. Představte si, že byste šli na krev a zároveň by vám odsáli stres a tuk. To by tam bylo konstantně narváno. Zatím se musíme smířit s touhle variantou, že darujete trochu krve a uděláte skvělý skutek.

0: Tohle jsou Disturb, The Sound of Silence, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásnou sobotu, 9:45. Tak co? Už vstali i ty poslední opozdilci, nebo se ještě povalujete v posteli pod peřinou? Takhle, ti z vás, co se válej, užijte si to, jo? Ale pokud je mezi váma někdo, kdo by vlastně rád už fungoval a potřebuje probrat, vyřešíme. Jedno espresso macchiato, k tomuto mi cash, to vás probere zaručeně už za chvilku.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
11: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spětelé

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash v éteru Hit Rádia, přeju krásnou sobotu. Prosím vás, pokud byste rádi trochu romantiky, nějakou romantickou dovolenou, třeba nebo víkend, tak nejlepší místa na to jsou údajně Paříž, Rio a Londýn. Jako asi to dává smysl poměrně, jo. Rio, tam si na pláži zatančíte, že jo, to je jasný. Paříž, jo, svítící Eiffelovka. Londýn, že jo, Big Ben to úplně vyzývá k romantice. Praha skončila na 42. místě, což je dost slabý a dost mě to překvapuje, protože ježišmarja, piknik na Petříně, procházka stromovkou, pivo na každém rohu, jo, podle mě tam musí být nějaká chyba. Velmi zajímavý je, překvapilo to podle mě spoustu lidí, že se v žebříčku vůbec nenechází třeba moje rodná Volině, jo, tady jižní Čechy, že jo. To jsem hodně překvapená, ale my jsme samozřejmě rádi, protože bychom asi neradi, aby se nám tam někde za polem váleli nadržení japonští turisti. Takže v pohodě, vyražte Paříž, Rio, Londýn, nejlepší pro romantiku. No a co se hudby týče, tak tou romantikou to zvládá Alex Warren perfektně. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Rihanna a Diamonds. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné dopoledne. Na dneška sobota, možná tušíte, po 11. hodině nás totiž dneska čeká na jedné vlně a to znamená jediné. Už za 20 minut odstartují hity k vaření. Jo, tohle je ta výzva, kdy už můžete začít psát, nahrávat hlasovky na 777-937-777 a téma je jednoduchý. Jídlo. Milujeme jídlo, takže napište, co dneska vaříte k sobotnímu obědu a co byste u toho chtěli poslouchat. V 10 to odpálíme, do té doby třeba Damiano David, Sia nebo Jeleni.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura!
2: On chodí,
1: jde k nám. Je, ty seš ale roztomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
4: Atraktivní nabídka u Auto Koutek.
3: Prémiové vozy Omoda Jayku.
4: SUV se 7letou zárukou.
3: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
4: I hned k odběru a za skvělé ceny.
3: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
4: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
3: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
4: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem CZ. Spěté jako miminko.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
8: XXL výprodej v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
13: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Viva Plast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Viva Plast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
14: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazů mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích, nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití. Fotbalisté USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii smírně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil

0: Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na severu Čech se dneska jede Maleville Cup, jeden z nejvýznamnějších MTB maratonů v České republice. Na startovní čáře nebude chybět domácí i zahraniční špička a dokonce bývalý olympijský medailista v běhu na lyžích Lukáš Bauer. Vydat se můžete i na rodinnou cyklojízdu a na ranči Maleville na vás pak bude čekat i bohatý doprovodný program.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Odpolední maxima se zastaví až na 23 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne, 9:50, startují hity k vaření. Pište, co vaříte a já vám k tomu budu hrát. A hned na start jeden Michael Jackson, tak si to užijte a pište. Těším se.

My Many, Don't Be So Shy, posloucháte Hit Radio City, Hit Radio krásnou sobotu. Teď odstartovali hity k vaření a to znamená jediné, vypíšete, co chystáte k dnešnímu sobotnímu obědu. No a k tomu vám hraju songy, které vám pomůžou s tím vařením, bude vám to třeba líp chutnat. Začneme se Zuzkou z Vlachové Lhoty, ta píše: vařím zeleninovou polévku, štěpánskou s těstovinama. No a chtěla bych zahrát všem hasičům na dnešní soutěž v Lipové velké úspěchy, Kačce a Adelce, ať se podaří sestřik. Hele, jasně, my držíme pěsti hasičům samozřejmě, snad nebudou mít k tomu nějaký výjezd a Zuzka by k tomu chtěla Apaté, Rose a Bruno Mars a to my hrajeme rádi.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio. A my si dáváme hity k vaření. Píše nám jeden posluchač, který by chtěl zahrát svojí milované ženě Peťulce, píše Miloušek. Mají totiž dneska svíčkovou. Tyjo, svíčková. No nic, nebudu vám zbytečně dělat chutě. Ten by chtěl pro svoji ženu Marka Ztraceného. A o Marka si napsal taky Jirka ze Štěnovic, který aktuálně nevaří. Na jídlo si zajdou do Plzně na Čínu, dobrá volba, ale zároveň uklízí byt. Takže ať to jde. No a Marka Ztraceného si dáme za chvilku.
1: Společnost

0: starostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: www.cz.
1: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co ocení se?
1: Zase, včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
1: Ale vadí to?
2: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bella Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu a teď budem hrát na Šumavu. Jo, jakožto rodila jeho Češka, která na Šumavě vyrostla, tak vím, že Šumava je nejlepší, ale nepráskněte to na mě. Hrajeme do horizontu na Šumavu. Honzovi, který slaví 43. narozeniny. Jeho kolegové mu chtějí zahrát, protože s nima musí být v práci. Ale jak jinak to líp oslavit než prací, jo? Honza prý aktuálně chystá suši pro 300 lidí, takže pohodička. Žádná velká námaha. Kolegové by mu chtěli zahrát PSH a já věřím, že to potěší všechny. Honza je totiž původně ze Žižkova, takže to je jasný, to chce Prahu. Tak jdem na to a všechno nejlepší, Honzo!

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Legendy, Queenie a the show must go on, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní dopoledne, ještě si dáme jeden hit k vaření a to pošleme za Martinem do Českých Budějovic, ten píše, prosím, zahrajte mi písničku od skupiny Rednecks, The Spirit of the Hawk, aby se mi dobře dělal oběd. Na oběd dělám buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodo. Kdo z vás to taky dlouho neměl? Co? Buchtičky se šodo? Dobrá volba a tenhle song samozřejmě dáme. Rednecks už za chvíli, k tomu třeba Ed Sheeran nebo David Guetta.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Aktivní nabídka o auto Koutek.
3: Prémiové vozy Omoda Jayku.
2: SUV se 7letou zárukou.
3: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
2: I hned k odběru a za skvělé ceny.
3: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
2: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
3: Ale jen u auto Koutek Liberec Vratislavice.
2: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
10: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

0: českého ráje k sobě domů.
1: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
4: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice CZ.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a také další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek, nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné korobnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Ilona Muska na hranici, které dosud žádný člověk historii nedosáhl. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenbosch boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou a bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lhéčka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na zámku Hrubý Rohozec se dneska můžete vydat do renesance. Mimořádný prohlídkový okruh po stopách renesance je zaměřený na stavebně historický vývoj objektu s důrazem na nejstarší části tohoto původního pozdně gotického sídla. Navštívíte i běžně nepřístupná místa jako Lokajnu nebo renesance.

0: Renesanční místnosti v zámecké věži.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost jen výjimečně s možností dešťových přeháněk, odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne, 2:58, za chvilku nás čeká na podcast s Bárou, ano. Na jedné vlně už za malou chvilku, a to o šikaně ve školách. Nenechte si to ujít, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana. Vítejte.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v úzovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
1: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
0: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně, nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně, nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
1: Myslím, že by to byla komunikace, aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006, a tam paní z prezidia policejního, paní Petrmanová, řekla určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči, a to číslo je úplně děsivé, je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
0: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
1: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi, pokud už se dostává ta oběť do stavu, že prostě už nechce do té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké začít zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to být v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty lidi, aby ty děti, když už třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách, dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat. Ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k ním člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že ta dotyčná osoba, které to řeknu, mě nezradí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes o dětské šikaně s bezpečnostním expertem Josefem Tomanem. Jaký případ dětské šikany vás třeba za poslední dobu možná až paralyzoval, šokoval?
1: Třeba mě překvapil případ šikany ze strany učitelů vůči žákovi. To byl případ kluka, já nebudu úplně jmenovat, aby jsme podávali trestní oznámení na tu školu a na školní inspekci, aby s tím začala pracovat. To byl chlapec, který měl ADHD a nevěděl, jak s tím má pracovat, a stávalo se ti děti naštěstí na tam svou kamarádku, která celé ty věci jako nahrávala vlastně, co se tam odehrávalo, jak ty učitelé s ním mluví, jak mu rozsypávají tašku před spolužáky na stůl, jak mu říkají, že skončí ve vězení stejně jako jeho otec, a to se odehrálo jako ve školním kolektivu, jo. Takže tohle mě asi šokovalo úplně nejvíc, že jsou někteří dospělí, kteří rodiče dávají své děti na starost, a oni se můžou chovat až tímhle velkým způsobem. Hrozným způsobem samozřejmě.
0: Je pravda, že se, řekněme, zhoršuje ta situace, že přibývá případů šikany, že jsou děti agresivnější nebo společnost obecně?
1: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovaly, občas si nasadili kravatu. Jo? A díky tomu, že na ně má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory paradoxně, jo. Vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se, sál u toho budácí, to si myslím, že, a nikdo jim neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské, prostě s těky můžu klidně popasovat, což se často stává, že se ty děti takhle tímhletím jako intoxikují vlastně až skoro, a to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo tam ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě taky.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
1: To nejspíš se vám to dostane asi, ta informace třeba ze školy. Mm. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí, může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrábance modřiny, roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, jo, že někoho jsem přeplal jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takový jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém. Ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
0: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
1: Kdyby jsem měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách už jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy, ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se stejně, tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
0: A je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ní není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
1: Myslím, že nejhorší slovo je takové, a nemůžeš se to taky trošku ty? To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Hit Radio Kontakt. V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
1: Komunikační,
0: jak jsou, výchova, no, komunikační výchova, jak jsou na tom dospělí? Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem?
1: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcma možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě mají pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to svým způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je opravdu o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí, protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
0: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu povzbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
1: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče, že dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit, aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem zrovna říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, ke komu mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci utnout na samém začátku.
0: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Hit Radio Kontakt.

Hunter X v éteru Hit Rádia, krásnou sobotu. Za námi ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s Josefem Tomanem k šikaně ve školách. Celý hodinový podcast najdete už teď na YouTube jako Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Nenechte si to ujít. A jak zaznělo, další díl přibližně za 14 dní. Co je tu ale hned teď? To je skupina Lucie a Amerika.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Skoro poledne, doufám, že jste vyspan do růžova. Kolik potřebujete hodin na spánek? Co? Pokud vám stačí jenom 5 hodin spánku, jo, tak máte genetickou superschopnost. Tihle přirození krátkospáči totiž údajně umí obnovovat svůj mozek rychleji než ostatní a fungují tak líp než většina lidí. Já jsem to uměla, myslím, kdysi, když by bylo třeba 5. Tam naposledy, jo. Pak jsou lidi, nebo tyhle lidi jsou dokonce obecně odolnější, s nás se učí a rychleji uzdravují. Klobouk dolů, kdo to máte a spíte fakt 5 hodin denně a jste úplně v pohodě, tak držím pěstí, ať to vydrží co nejdýl. Údajně je to cca jeden člověk ze 100. Za stolik nás nebude, nebo vás, jo. Já jsem na tom třeba tak, že potřebuju toho spánku dost, ale ne moc. A trefit to, to je oříšek. Jistota jsou naše hity Sean Paul a Dua Lipa nebo Pink už za chvilku.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí,
6: jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě, unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec, ten pravý Dinopark.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
12: Serviceplus.cz.
13: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
14: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.

0: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
1: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Konec výjimek pro ukrajinská auta na českých silnicích. Stát chystá legislativní změnu, která narovná podmínky pro všechny řidiče. Zatímco dosud byla vozidla s ukrajinskou registrační značkou v některých oblastech zvýhodněna, nově budou muset být stejně jako ta s českou značkou povinně zapsána v registru a absolvovat technickou kontrolu. Novinka by měla platit od roku 2028. Ukrajincům v případě porušení zákona budou hrozit 10 000ové pokuty. Česko chystá nový paragraf trestního zákoníku, který by postihl spiking, tedy tajné podání návykové látky bez vědomí oběti. Doteď šlo trestat pouze následky takového činu, nikoli v čin samotný. Novela má chránit svobodu rozhodování a míří i na případy, kde se tím usnadní další trestní čin. A pojďme také na fotbal. Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že 34-letý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času. V East Stratfordu se utkají s Marokem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Lustrfest v Kamenickém Šenově a NEP festival skla a svítidel je opět tady. Můžete se těšit na pestrý program plný výstav a workshopů, koncerty i módní přehlídku. Pro děti jsou připravené tvořivé dílny plné korálků a skleněných drobných.

0: Svoje dveře otevřou sklárny i sklářská škola. Večer vás pak čeká laser show a rozsvícení voskovky.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dnes očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 24 stupních Celsia.
3: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 3 minuty po 12. hodině, za chvíli Rockset a teď už Minelli.

Roxetta June Afternoon, přeju krásné odpoledne na Hit Radio. Zajímá mě věc, teď je čas oběda, jo, tak předpokládám, že jíte, to je v pořádku. A máte rádi pizzu? Nestejte se za to, pizza je zdravá. Jo, chlapík jménem Kirk si objednával 10 let, každý večer. Fakt jako každý večer, si to představte, jo, skvělá volba za mě. No a normálně mu to zachránilo život. Kde jsou teď všichni ti odborníci na zdravou výživu, jo? Protože důležité je samozřejmě to, jak mu to zachránilo život, jo? Když ho totiž po těch 10 letech klepla Pepka, dostova, tak postýčkovi s pizzou bylo divné, že si tu pizzu neobjednal. Zavolal záchranku, ta ho v bytě našla v bezvědomí a zachránila. No, já to říkám neustále, pizza, pizza to je zázrak. DJO, End of Beginning.

0: Martin Solveig a Dragonet, posloucháte Hit Radio. A já připomínám, že samozřejmě stále hrajeme hit, který se vyplatí. Ano, vy na našem webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. A pokud svůj hit zaslechnete, měli byste hned volat na 800 937 937, pokud se dovoláte do 10 minut, tak vyhráváte a aktuálně jsou ve hře chytré hodinky Garmin v hodnotě asi 7,5 tisíce korun. Ideální třeba pro vaše děti, protože mají spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky, takže ideální volba pro menší školáky. Takže mějte uši nastražený. Páč, jakmile váš song začne hrát, musíte volat.
1: Hit Radio.

0: starostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
0: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
2: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz
3: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
4: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No prostě Shakira. Vaka Vaka na Hit Rádiu. Je tohle výherní song? Je to výherní song.
1: Hit, který se vyplatí. Váš hit, váš příběh, vaše peníze.
0: No a na telefonu už je taky ta, která si ho na našem webu registrovala. Eliško, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Zdravím do rádia, no slyšela jsem výherní song, tak jsem moc dobře, jsem úplně překvapená, milé a šťastná.
0: Ty jsi říkala, že jsi původně, že jsi chtěla být jakože na zahradě a pohoda poslouchat a nakonec se to strašně všechno zkomplikovalo.
2: Ano, přesně tak, počasí nám nepřálo, do toho manželovi se naskytla ještě práce na 2 hodiny, takže jsme museli dát babičce děti a ještě jsem vás poslouchala v práci. No tak celý den od rána o 8.
0: Hlavní je, že to vyšlo. Eliško, dokážeš říct, co znám tam nechala za vzkaz na webu?
2: Ano, že bych moc ráda vyhrála hodinky pro svoji dceru Doubravku, která chodí do školy sama, je samostatná, pečlivá, učí se dobře a moc bych si přála, aby ty hodinky nosila, byla bych bezpečí, jako by byla bych šťastnější, kdybych věděla o ní víc, že jsou to chytrý hodinky.
0: No Eliško, dobrá zpráva je, že přesně to se stane, Doubravka dostane chytré hodinky Garmin, jsou tvoje!
2: Ježiši, paráda, děkuju moc do rádia.
0: Eliško, nemáš vůbec zač, můžeš tuhle skvělou zprávu vyřídit Doubravce hned dneska, hlavně ať s nima pořádně pracuje, jo, ať ti dává vědět.
2: Ano, jo, určitě.
0: A ať se líbí, ať dobře slouží.
2: Děkuju vám moc, to je úžasný, já budu vás poslouchat celý léto.
0: To jsme rádi, Eliško, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju do rádia, zdravím, naschle, ahoj.
0: Tak to vidíte, takovouhle radost prostě umíme udělat. A můžu vám říct, že další výhra ve hře zase zítra.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Kamaráda Feel Alive, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní odpoledne, za chvilku 13 hodin, já se s vámi pro dnešek loučím, ale přibližně za 24 hodin se uslyšíme znovu. Nedělní odpoledne, budu se na vás moc těšit. Užijte si hezkou sobotu, doufám, budu vám přát, ať už neprší, ať můžete vyrazit taky ven. No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Do celé třeba Kors, Miley Cyrus nebo Lost Frequencies.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: nevypadá na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor na Děčínsku na průjezdu Šluknovem na náměstí Míru, bourala dvě osobní vozidla. Tak dejte pozor a zbystřete taky mezi Jabloncem nad Nisou a Smršovkou. Bude se tady konat jarní jarmark, tak počítejte s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: XXL Výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Obliba elektrokol se zvyšuje, s ní bohužel i nehody na silnicích. Důležité je tedy pamatovat na prevenci, nosit helmu a být na vozovce vidět, používat odrazky a noční světla. Kolik cyklistů za poslední dva roky nešťastně zahynulo, přiblíží Jana Pelášková z ředitelství dopravní policie.
9: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
8: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temriuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti ale zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velo ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Gratulujeme.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Friedland nám ukazuje 20 stupňů. Se zataženou oblohou a deštivem musíme počítat na většině našeho území. Podobně je na tom teploměr taky v Liberci, Jablonci a kolem Železného Brodu. O něco chladněji bude v Semilech, tam naměříme zhruba 19. Sobota odpoledne nepřinese teploty vyšší než 23 stupňů. Neděli ráno počítejte 6 až 10 stupňů.
7: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin a 2 minuty. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Je tady sobota 13. června a to se musí oslavit s těmi nejlepšími hity. Taky se společně během téhle hodiny podíváme na divokou svatební párty v Děčíně a na novou autobusovou zastávku tady u nás v Liberci. A přidáme samozřejmě i dávku těch nejlepších hitů. Teď s Linkin Park.

13 hodin a 10 minut. Ladíte Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími hity na sobotní odpoledne. My se teď vydáváme do silnice Liberce a okolí. Určitě pokud řídíte, znáte tyhle ty místa a víte moc dobře, že je náročný se vůbec kamkoliv dostat. No jo, je to docela náročný, když každá druhá silnice je zavřená. A pak tu máme takový docela kuriózní případy, jako je třeba taková autobusová zastávka u nemocnice, která by měla být už dávno otevřená, že ano? Bylo by to optimální, ale ona furt čeká na kolaudaci. Takže tady máme funkční pěknou zastávku, na který nesmí zastavovat autobus. No nic, je zase fajn, že ale Liberec přidal tuto linku, linka číslo 40, která právě nově obsluhuje nemocnici, polikliniku, Klášter, ale zatím prostě stále nemůže sloužit. Tak já doufám, že už brzy začne, přeci jen by se to docela hodilo. A pokud nás ladíte někde na cestách, tak doufám, že si i teď s náma užijete další skvělý hity. Protože my jsme pro vás připravili třeba tenhle skvělý kousek. Alexander Stan a Mr. Saxo Beat. Je 13 hodin a 11 minut. Kde jinde, než na Hit Radio Kontakt.

0: Rose, Bruno Mars a jejich společný hit Up. Další skvělý kousek do našeho programu, 2 minuty po 4. Tady je Denis Kailibaj a hlavně Hit Radio Kontakt. Ty nejlepší pecky na sobotu, ať už je jakýkoliv počasí. Nevím, jak to máte vy, ale mě osobně dokáže počasí vždycky strašně ovlivnit na náladě. Když je venku krásně, sluníčko, člověk si říká, jo, dneska všechno půjde. Když zase venku prší nebo není úplně krásně, chci se jenom schovat doma a nic nedělat. A pak jsou to právě takový dobrý hity, který mě dokážou vždycky napumpovat pozitivní energii, a to i když venku třeba to počasí zrovna dvakrát pozitivní není. A taky já vám chci předat tenhle ten pocit radosti a pošlu za vámi třeba tohohle skvělého velikána s jedinečným hitem The Nights. Přichází už za chvíli do studia Avicii. Tak si ho pojďte užít s námi. No a pokud se chcete cítit prostě tak hezky a happy na víkend. Zara Larsson se svým kouskem Lash Life tohle umí tím nejlepším způsobem. Přidáme taky třeba Činasky 1970 a mnoho dalšího. Tak si pojďte dál užívat on air, online i v aplikaci Radia.cz to nejlepší. Tady společně s námi, tady na severu Čech.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
8: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co ocení sa?
1: Zase, včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
1: Ale vadí to?
2: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
8: Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

skvělý Avicii a jeho skvělý hit The Nights ve 13 hodin 33 minut. Ladíte Hit Radio Kontakt, Deniska Libaj vás zdraví od mikrofonu. My se teď společně vydáme do Děčína, kde jedna svatba skončila nakonec velkým zásahem záchranářů. Museli dohromady ošetřit víc než 11 lidí, protože z veselky, která měla být jedním z takových těch nejšťastnějších dní v životě novomanželů, se nakonec stala docela dramatická noc. Záchranná zdravotní služba tam musela zasáhnout u hromadné nevolnosti svatebčanů. Když jsem tohle četl, říkal jsem si, aha, tak asi snědli něco nedobrého. No, řekněme, že spíš museli ošetřovat lidi s podezřením na intoxikaci kanabioidy v kombinaci s alkoholem. Nechme to u tohohle, v každém případě party to musela být velká. Neříkám, že v tomhleto mražení, ale třeba jste i vy zažili nějakou pořádnou party v poslední době. Podělte se o to s námi na WhatsAppu 606 825 404. Skvělý party, který vás potkali v posledním měsíci, anebo čekaj během těch letních, dejte nám vědět na náš WhatsApp a za chvíli na ně společně mrknem. Teď už společně mrknem i na další skvělý hity.

0: Shakira se svým hitem Zoo. Pár minut před 2:45 na Hit Radio Kontakt. Ahoj, ahoj, zdraví vás od mikrofonu Denis Kalibaj. Společně se teďko díváme na pořádný party a akce v našem regionu a co všechno čeká vás, naše milé posluchače. Bavili jsme se tady o tom, že na Děčínsku dopadla svatba tak, že 11 lidí muselo být ošetřeno kvůli otravě alkoholem a dalšími látkami. No a vy jste nám dávali vědět sem k nám do studia na 606-825-404, co všechno čeká vás. Petra napsala, že svatba David se chystá na oslavu 50. Milada bude slavit se svými vnoučaty, Vilém vyráží na dovolenou a třeba Jarda si chystá speciální práci v zahraničí. Tak i tohle jste vy, naši skvělí posluchači, a pokud si chcete s Hit Radiem Kontakt dál užívat sobotní odpoledne, můžete tak nejenom v našem přímém vysílání, ale můžete taky na našich sociálních sítích. Tak třeba na našem Instagramu už teďko najdete zajímavosti z našeho výletu na Malevel Cup, kde je teďko Denisa Janečková a náš tým, ale o tom už zase za chvíli. Přidáme i další skvělý hity do celý, třeba Cyril Jelen, Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, a nebo třeba Pecka Superstar. To a mnohem víc už za malý okamžik.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
8: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: 2.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura. On chodí, jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde se budou nacházet základní informace o zvířeti. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
8: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
7: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté museli odklánět, informovali o tom mluvčí policistů i hasičů. Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Erikile domácí Finsko 5-4. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve 7. výhru a 4. v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euroflorbal Tour ve Winterhuru.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty mezi 19 a 22 stupni. Nejvyšší v regionu hlásí spolujasnou, ale deštivou oblohou Česká Lípa. Podobně je na tom taky Liberecko. Frýdland nám sluníčko neukáže, čekejte zataženo a deštivo jako na většině našeho území.
6: Hitradio Kontakt.
0: 14 hodin a 2 minuty k tomu. Hladíte Hitradio Kontakt a Dennis Kylieby vás už teď zdraví od mikrofonu. Spolu se vydáme za dalšími hity a další skvělou sobotní srandou. A taky za naší Denčou Mečířovou. Kam, co, jak, proč, to jsou všechno otázky, které vám během následujících 60 minut společného času rozhodně rád zodpovím. No a teď už další hity. Další společnou hoďku startuje Wanted s hitem Walks Like Rihanna. Tak si s náma pojďte užít příchod léta.

David Guetta, Alphaville a Ava Maxi, je ten Forever Young, nám dělají lepší sobotní odpoledne na Hit Radio Kontakt. Jak jsem sliboval, tak dodržíme. Máme pro vás už připravenou naši Denču Janečkovou, která se s náma za chvíli spojí ve studiu a vydáme se s ní na Maleville Cup, kde se podíváme na pořádnou jízdu na horských kolech. Ano, tady je připravena nejenom ta nejlepší podívaná, pokud si chcete prohlídnout dobrou cyklistiku, ale taky naše skvělá fanzóna, o který nám už za chvíli víc řekne i právě naše Denča Janečková, která se tam s celým týmem vydala. Takže u toho rozhodně nemůžete chybět. A pokud jste vy někde teďkon na cestách, tak já doufám, že máte jenom to nejhezčí počasí, nám se tady začíná postupně taky vyjasňovat, takže to je skvělá zpráva. Za chvíli tedy další informace, no a teď už se společně podíváme samozřejmě i na to nejlepší z našeho sobotního playlistu. 14 hodin, 10 minut a my pro vás máme dobrou zprávu. Pokud si chcete zlepšovat náladu, dorazili jste do svého cíle na to nejlepší možné místo.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, od mikrofonu vás zdraví Denis Kalibaj, no a teď se k nám přidává taky naše Denča Janečková. Ahoj Denis, slyšíme se?
1: Čau Denis, slyšíme se.
0: Tak prosím tě, ty jsi vyrazila, jak já už jsem říkal našim posluchačům, na Malevil Cup společně s naším týmem. Prosím tě, co všechno se tam koná v našem fanstánku, ale zároveň co všechno se koná jako celkově? Co si tam můžeme dneska užít?
1: No, tak

0: jsou od bahna, nejdou ani poznat. Takže je to vtipnej pohled, ale všem jako skláním poklonu, protože jsou neskuteční a hlavně všichni dojíždí, takže to je asi na tom to úplně nejdůležitější.
1: Já myslím, Denny, že pro nás by úplně takovýhle cyklistický maratonský závod na horském kole asi nebyl, co?
0: To rozhodně ne. Já jsem ráda, že to takhle vidím tady ze sucha z tanku a můžu takhle fandit nadal.
1: Moc krát děkujeme, Denčo.
0: Zdáš, mě si krásně, ahoj.
1: Ahoj, no a my se společně podíváme nejen za dalšími hity, ale samozřejmě i taky na Malevel Cup. Nezapomeňte, že tam ještě stále můžete vyrazit, užít si tam naši relax zónu a samozřejmě hlavně skvělý čas celou rodinou při sportovních zážitcích.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí.
6: Jde k nám.
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulieho Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

14:33, ladíte Hit Radio Kontakt a tady je to nejlepší z našich hitů a samozřejmě mnohem, mnohem víc. Zápis na letní tábory v DDM Větrník stále probíhá. Děti si mohou vybrat z pesté nabídky příměstských i pobytových táborů různorodého zaměření, které se konají nejen v DDM, V klubu a v celém Liberci, ale také v Desné v Jizerských horách, Oldřichově v Hájích, Hodkovicích nad Mohelkou, Mírové pod Kozákovem nebo Radvanci na Českolipsku. Více informací, včetně přihlašování, najdete na webových stránkách www.ddmliberec.cz. Dopřejte dětem léto plné zážitků, nových kamarádství a smysluplně stráveného času. A užijte si společně s námi taky spoustu dalších skvělých hitů, který jsme pro vás právě teď na Hit Rádiu Kontakt připravili.

0: Na hodinách 14.40 a vy i v sobotu ladíte Hit Radio Kontakt s tím nejlepším playlistem. A ten samozřejmě bude pokračovat i dál, protože ať už venku máme jakýkoliv počasí, to neznamená, že bychom jsme se neměli zase o něco víc usmívat. Už se nám blíží taky poslední část školního roku. Znáte to, máte doma třeba nějakýho toho školáčka a říkáte si, proč teď tolik zlobí? Většinou to bývá proto, protože ke konci školního roku už děti fakt se nejvíc těší na léto a vidím to sám, když jedu za mojí mamkou. Ta má totiž ještě malý děti, takže u nás to vždycky je pořádný bordel. A obzvlášť u nejmladšího bráchy, který dneska mimochodem taky slaví 10. narozeniny, všechno nejlepší, Edo, je to vždycky vidět nejvíc. Takže vím, že i ti se moc těší na to, až konečně budou mít chvíli volno, pohodu a klid. Na co se můžeme těšit ale my tady v našem vysílání? Třeba na další skvělý hity. Alex Warren a jeho pořádnej srdcerivnej biják Ordinary se už chystá do našeho vysílání. A Daddy Yankee se Snow a hitem Con Calma zajistí taky to správný letní naladění ve stylu samby. Tak zůstaňte s námi, ať už jste kdekoliv, protože Hit Radio Kontakt vám dál bude dělat toho nejlepšího víkendového společníka.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
10: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
9: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
11: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
12: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.

0: Hit Radio Kontakt je téměř 15 hodin. Vladan Hill připravil krátké zprávy. Mrkneme taky na počasí a za volant, co se aktuálně děje na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně v Děčíně na kruhovém objezdu v Hankově ulici u odbočky na Slovanskou. Probíhají tady práce na silnici a je třeba počítat s omezením. V Liberci v ulici nad školou probíhají práce na silnici, tak i tady dávejte pozor. A na Semelsku za Rváčovem směrem na Lomnici nad Popelkou je silnice dočasně uzavřena. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Městské divadlo Jablonec.

0: Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz, otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
3: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejdříve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to Novinky.cz. Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších z Lidic, kteří byli tehdy dětmi. Přijeli i desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Zúčastnili se také přední politici. Spojené státy by měly ještě během víkendu uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Smlouva by měla ukončit několikaměsíční konflikt na Blízkém východě, informoval o tom pákistánský premiér. Možné podepsání dohody během víkendu už dříve avizoval i americký prezident Donald Trump.
4: Tolik Vladan Hýl, krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Friedland nám aktuálně s polojasnou místy zataženou oblohou hlásí kolem 20 stupňů. Liberec o 1 stupeň méně, s polojasnou oblohou budeme mít taky v Semilech zhruba 20 až 21 nad nulou. Počítejte, že na většině našeho území bude dneska potřeba deštník nebo pláštěnka. Zítra už bude polojasno, hned z rána 6 až 10 stupňů nad bodem mrazu.
1: Hit Radio Kontakt.
4: 15 hodin a 2 minuty k tomu. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Vydáváme se společně za dalšími hity a podíváme se taky na AI pivnici v centru Liberce. Přidáme si taky k tomu nejlepší dárek pro učitele na konec školního roku a hlavně spoustu dalších skvělých hitů na odpoledne. Tak tohle všechno pro vás máme připravený v následující hodince.

0: 9 minut po celý, ladíte Hit Radio Kontakt. Enrique Iglesias nám přinesl další skvělý hit do našeho odpoledne. No a sobota, ta samozřejmě jede v plném proudu. A co lepšího si užít sobotu, než třeba pivečko s kamarády. To byste mohli udělat podle tohohle příspěvku v nový český pivnici, kterou najdete přímo v centru Liberce. Jenomže ouvej, ono to úplně nejde. Protože tato pivnice, která dřív byla kdysi absolutní legendou, tak je vlastně jenom výtvorem AI. Když půjdete dneska okolo, je tam jenom rozbořený vchod, který je celý zaterasený a posadit se taky kam není, protože teráska je v podstatě jenom plná smetí. No jo, tak i sem nás přivedl AI. I tohle budeme muset řešit. Nejdřív nám vezmou naše práce a teď nám vezmou naše pivnice. I když zas tak horký to určitě nebude, protože my tady pro vás na Hit Radio Kontakt budeme mít absolutně reálný, absolutně 100% hity i na sobotní odpoledne. Tak než se podíváme na skvělou pecku Be My Lover, přichází z tuzemské scény třeba Poetika a jejich hit Blízko. Pohodovou sobotu odpoledne vám od mikrofonu Hit Radio Kontakt přeje Denis Kajlibaj.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: ty nejlepší hity, 2 minuty po 4, tady je Hit Radio Kontakt. Sobota odpoledne v plném proudu a my vám k tomu nadělíme další skvělý hity, protože krásné věci jsou něco, o co se rozhodně musíme podělit. No jasně, Benson Boone a jeho Beautiful Things je dalším bodem našeho společného programu. Za malou chvíli i tenhle frajer dorazí k nám do studia. Jestli třeba sledujete Bensona Boona na sociálních sítích, tak jste si určitě všimli, že on prošel dost radikální proměnou. Od takového klučíka, co přišel před Katy Perry na Superstar, až po pořádně namakanýho mistra, který ho dneska potkáváte na největších světových stagech. Tak to je docela pořádná transformace, co myslíte? K němu se přidají do půly ještě třeba Nickelback s hitem Rockstar a máme pro vás připravený i spoustu dalšího. Tak zůstaňte s námi na vlně Hit Radio Kontakt i v sobotu odpoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

To nejlepší z hitů najdete na jednom místě. Tady u nás, na Hit Radio Kontakt. 15 hodin, 30 minut k tomu. Díky moc, že jste si nás vybrali na zlepšení svého sobotního odpoledne. Chvíli prší, chvíli je sluníčko, chvíli prší a je sluníčko. To všechno můžete zažít venku. Prostě skoro aprílový počasí i teď v červnu. No ale co není apríl? Konec školního roku, který se nezadržitelným tempem blíží. Už jenom 2 týdny školy a bude zase pohoda pro všechny školáky, ale zase na druhou stranu to bude o to náročnější pro nás, pro vás, pro všechny rodiče, kteří teď budete mít 2 měsíce svoje ratolestvo zase doma. No ale určitě už třeba přemýšlíte, co dát učitelům na závěr ke vysvědčení. Jasně, pokud máte třídní učitelku, většinou fungují květiny, jenomže potom zase učitelka bude mít doma v podstatě takový mini květinářství. Chlapi, ale co pro ně? Co když má vaše ratolest učitele? Kytky? Láhev, to se zas taky úplně do školy nehodí. Schválně, já jsem nad tím přemýšlel, protože jsem se snažil vybrat dárek pro třídního učitele mýho bráchy a upřímně, nejsem si jistý, rozhoduju se mezi pár věcma. Dejte nám vědět na WhatsApp 606 825 404, jaký podle vás ten nejlepší dárek pro třídního učitele k vysvědčení, když víte, že to je naposledy, co se s ním v tom školním roce uvidíte. A já už za váma vyšlu další skvělý hity. Imagine Dragons a Follow You jako další bod našeho společného programu a sobotního odpoledne. You know.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví Denis Kailibaj, dozněla nám Kateřina Marie Tichá a sobota pokračuje dál v éteru toho nejlepšího. My jsme se společně podívali na nejlepší dárek pro učitele u vysvětšení. Jasně, u učitelek jsme se totiž shodli na tom, že květiny jsou fajn, ale co koupit chlapovi? A s docela zajímavou odpovědí přišel Vilém, který nám napsal: ahoj, mám hrozně rád motýlky letadel, znám se střídním učitelem svého syna a vím, že má taky rád modýlky letadel. Takže jsem synovi řekl, že společně koupíme jeho třídnímu učiteli modýlek letadla. Byl prý úplně nadšený, jak říkal synátor. No ježiš, to tak ještě aby nebyl. Jaký chlap, který má rád modýlky letadel, by neocenil modýlek letadla, že ano? To je prostě ideální osobní dárek. A to je vždycky fajn, když člověk jde ten extra krok na to, aby právě předal něco, co je přímo ručně dělaný nebo přímo od nich a nejenom tak něco obyčejného. Takže morál tohohle příběhu je: zjistěte, co má rád třídní učitel vašeho dítěte, ať mu to můžete letos dát při předávání vysvědčení. Já za vámi do celý pošlu taky další skvělý hity. Přidá se k nám třeba Taylor Swift a její pecka The Fate of Ophelia a přidáme i mnoho dalšího. Tak zůstaňte s námi, ať už jste kdekoliv, protože Hit Radio Kontakt vám dál bude dělat lepší sobotní odpoledne v regionu. Hit Radio.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 16 hodin, Vladan Hill připravil další krátké zprávy, podíváme se taky na počasí a za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na trase z Rumburku směrem na Nový Bor. Na příjezdu do Svoru bude probíhat údržba vozovky. Zdržet byste se ale měli jenom nárazově. A opatrně taky na silnici kolem Huntířova. V části obce Stará Oleška na Děčínsku. Zúžené jízdní pruhy a práce na inženýrských sítích tu můžou komplikovat dopravu. Tak na to dávejte pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních

0: prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Rakousko uplatní novou strategii. Na hraničních přechodech bude sázet spíše na rozsáhlé a účinné kontroly v pohraničním prostoru. Jejich cílem bude vyřadit z provozu převaděče a zločince a nezatěžovat pendlery. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboši porazila 6-3, 7-6 Magdu Lineteovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
1: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Liberec hlásí 19 stupňů, Železný Brod je na tom o stupeň míň. Česká Lípa ukazuje až 22 s polojasnou, místy deštivou oblohou. Deštník a pláštěnku budete potřebovat na většině našeho území, tak na ní rozhodně během dnešních vycházek nezapomeňte. Zítra by mělo být polojasno s teplotami podobně jako dnes, bez většího deště.
2: Hit Radio Kontakt.
1: 16 hodin, 2 minuty k tomu a Denis Kajlibaj vás už zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Podíváme se společně na uzavírky v Liberci a okolí, taky na kulturní tipy a hlavně na dobré zprávy ohledně počasí, který přijde už za malý okamžik. To a taky spousta dalších skvělých hitů už je teď připravena v našem playlistu. Tak si to pojďte s námi užít naplno. Hit Radio. A další celou startuje i tenhle jedinečný hit. It's raining man. Předpověď počasí budou očividně padat muži. Aspoň tak, jak říká tenhle ten hit. A přidáme vám k tomu i další skvělý program. Protože tady na Hit Radio Kontakt chceme, abyste si s náma na severu Čech užili ten nejlepší start do víkendové i letní pohody.

Ahoj, ahoj, Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Podíváme se společně do našeho regionu, protože my si musíme tady říct jednu věc na rovinu. Přichází léto a to znamená nejenom krásný počasí a spáleniny, protože jsme si řekli, že prostě dneska není potřeba se mazat opalovákem. Znamená to taky dopravní komplikace a to teda pořádný. Já jsem si tady odevřel mapu těch největších dopravních komplikací a nejvíc se čeká, že se bude čekat v autě na trase mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Já tam tudy projíždím docela pravidelně, tam je takový docela zajímavý zúžení na Kunraticích, takže pokud tady projíždíte, určitě víte, o čem mluvím. Nehledě na to, že se bude zavírat i legendární křižovatka Sněhulák, tedy v určitých intervalech a většinou přes víkendový noci, ale long story short, vypadá to, že zase tady z toho budeme mít velkou únikovou hru. Schválně, máte i vy nějakou šílenou zkušenost s řízením tady u nás v regionu, napište nám na náš WhatsApp 606 825 404. No a teď už dvojici Elton John a Dua Lipa s hitem Cold Heart vystřídá taky naše domácí scéna. Přichází totiž kapela Škor a jejich Síla starých vín. Tak teď v 16 hodin a 9 minut za váma vyšlu i tenhle skvělý kousek. Sobota pokračuje dál, díky, že jste u toho s námi.

0: Krátce před čtvrt ladíte Hit Radio Kontakt a my se teď společně podíváme, kam vyrazit za kulturou a na co se podívat v našem regionu. Denisa Mečířová přináší aktuální informace.
1: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve které ho uvidíte, už nebude opakovat.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
12: Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Ráno Solar na Hit Radio Kontakt. Máme tady krátce před půlou další šanci si společně říct jednu důležitou informaci, a to, že se nám léto nakonec vrátí zpátky. Ne, vážně, já příští týden vyrážím na jednu takovou cestu kousek tady za naše hranice a fakt bych chtěla, aby bylo hezky. A když jsem viděl, jak to vypadalo tenhle týden, říkal jsem si, tak to na koupání ve venkovním akvaparku nejspíš nebude. Ale koukal jsem na předpověď a vypadá to, že příští týden už se nám zase vrátí hezké letní teploty. S tím ale přichází i taky spousta risků. A to třeba ze spálení se na sluníčku. Jo, každý rok to společně řešíme a každý rok mě vždycky překvapí, i kolik lidí v mojí vlastní rodině se vždycky nechá spálit. Třeba můj strejda, kterýho jsem viděl asi před 3 týdny, jak bylo teplo, tak se na něj kouká, říkám, strejdo, prosím tě, ty fakt vypadáš jako rajče, co jsi dělal? A on říkal, no byl jsem půl dne na zahradě, ale neměl jsem na sobě opalovací krém. Tak na to, přátelé, prosím vás, hlavně myslete, protože to nejdůležitější teďkom bude, aby jsme se chránili před tím sluníčkem. A pokud se bojíte, že se spálíte třeba na cestě v autě, tak to zase nemusíte, protože přes sklo se opalovat nedá. Ale samozřejmě i tak můžete se přehrát, takže to chce dostatek tekutin a hlavně dostatek skvělých hitů na cesty. Třeba Miley Cyrus a Angels Like You. To je ideální volba krátce před půl pátou.

Krátce před 3:15, další ze skvělých hitů, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tohle je pecka, která vždycky stojí za to k vychutnání i v sobotním odpoledni Hit Rádia Kontakt. Ano, ano, blíží se nám to zase období všech těch svateb a zase to období, kdy budeme vyrážet na různé letní akce. Třeba i vy znáte někoho, kdo se oblíkne do bílého a projde se dolů slavnostní uličkou. Tak pokud se chystáte na nějakou svatbu, určitě nezapomeňte udělat nějakou tu fotečku a poslat nám ji třeba klidně i na WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404 a podělit se o ní s námi. A podělit se o svatební momenty můžeme taky s Markem Ztracený, který už za chvíli přinese do našeho vysílání tenhle skvělý kousek. Stojí.

0: Jistotu pro vás máme, ten nejlepší playlist už je připraven, v něm třeba taky tenhle skvělý kousek, který nám připomene, že sami nejsme nikdy. Alan Walker, Alone. Nebojte, s námi už nikdy nemusíte být alone, protože my pro vás máme nejenom ty nejlepší hity, ale taky tu nejlepší společnost na sobotu odpoledne.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Rohozec, tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

0: Hit Radio Kontakty, téměř 17 hodin. Van Hill připravil další krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor na Děčínsku ve Šluknově, probíhají tady práce na mostě a komunikace je proto dočasně uzavřena. A pozor taky v Liberci v Jáchymovské ulici, probíhají tady práce na inženýrských sítích, proto aktuálně po této silnici neprojedete. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.

0: potoce.
1: A sousedi?
0: Už se hlásí.
2: To zní hezky.
1: Asi tu budu bydlet s tebou.
0: Jo, tady nám je krásně.
1: For Camping. Venku je nám krásně.
3: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to novinky.cz. V neděli se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští, informovali o tom Německé dráhy. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temrjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velho ve finiši porazil Rusa Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů čtvrtý.
1: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladané, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Jak už bylo zmíněno, příští týden teploty půjdou razantně nahoru, ale ty tenhle týden zatím tak vysoké nejsou. Semily nám hlásí 20 stupňů, což jsou i aktuální maxima v regionu. Polojasná, místy zatažená obloha převládá na většině našeho území a deštivo bude také na většině našeho kraje. Tak se nezapomeňte podle toho vhodně obléknout a hlavně myslete na to, že to chce deštník nebo pláštěnku mít vždycky u sebe.
3: Hit Radio Kontakt.
1: Téměř 4 minuty po 17. hodině ladíte Hit Radio Kontakt a od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Deniska Jelibaj. Před námi je další dávka skvělých hitů a hlavně skvělého programu. Podíváme se do historie během libereckého jarmarku a taky na americké roboty, kteří se snaží nafejkovat ručně psané dopisy. Teď už Coldplay a taky Burna Boy s hitem We Pray.

Kesha je legendární hit TikTok tady u nás v odpoledním vysílání Hit Rádia Kontakt. Společně se teďkon vydáme na liberecký jarmark, kde nás stroj času přenese zpátky do minulosti. Dneska a zítra si můžete užít tuhle jedinečnou atrakci. Pěší rytířské turnaje a taky spousta dalšího pro děti i dospělí. Tradiční tržiště i z řemesla. Můžete se podívat od kováře přes výrobu šperků a po stylový oděvy. Vstup na akci je úplně zadarmo a myslím si, že je to hezký způsob, jak si užít sobotu nebo neděli s celou rodinou. Protože trhy jsou vždycky fajn, ale řekněme si, že když je v tom něco takového jako special, jako v tomhle případě, tak je to ještě o něco lepší. Třeba já vždycky přemýšlím, kam bych vzal svoje malý bráchy a myslím, že tohle by mohla být ta ideální narozeninová příležitost. Jestli jste poslouchali během dnešního odpoledne, můj brácha Eda dneska slaví první kulatiny, to znamená 10 let, a taky přemýšlím, kam s ním vyrazit a co s ním podniknout. No, tak pokud i vy máte v hlavě tohodle brouka, říkáte si, co podniknout s dětskama, tohle by mohla být ideální příležitost. Liberecký jarmark, který je vlastně i strojem času a přesune naše centrum i nás do minulosti. Tak jestli chcete zažít rytíře, jako byste žili v době středověku, tohle je ta ideální možnost. Teď už je ideální možnost poslechnout si další hity. Přichází totiž Michael Jackson.

0: z Hana Bolej na její společný duet DNA Loving You. Hit Radio Kontakt žije jenom tím nejlepším playlistem a to i díky vám, našim úžasným posluchačům. Určitě máte nějaký ten hit, který vždycky, když slyšíte, tak si na někoho nebo na něco vzpomenete. Jo, prostě nějaká ta pecka, kterou vždycky, když zasní, jak si řeknete, aha, to mi připomíná tohle člověka nebo tuhle konkrétní situaci. I já mám takovýhle hity a pak mám nějaký, který mám spojený s určitým místem. Ano, zní to možná vtipně, je mi 24 a říkám si, už jsem starý na kluby. Jo, někdy si tak přijdu. Ale mám hity, který mi dokážou takový ty léta hned kolem 18, kdy jsem nejvíc pařil, tak přesně takovýhle hity mám taky v hlavě. A jedním z nich je i tenhle kousek. Je neskutečný, že už to občas považujeme za retro. David Guetta, Kid Cudi a hit Memories. Ano, tak tohle pecka, kterou já mám spojenou s pořádnou kalbou a pártoškou. Tak třeba i teď můžeme pořádně si zapařit, ať už někam jedete, anebo nás posloucháte jen tak. Už za chvíli tady na Hit Radio Kontakt. V té nejlepší podobě.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
0: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
0: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

17 hodin 32 minut a sobota 13. června jede naplno. Samozřejmě na vlně těch nejlepších domácích i zahraničních hitů. Třeba tenhle krásný kousek Půlnoční hřích. Já jsem si to teda nesmírně užil. Doufám, že i vy společně s námi. No a co si takhle ještě člověk dokáže pořádně užít? Co třeba ručně psaný dopis? Někdo vám s láskou napíše psaní. A to ne jako, že vytiskne něco, co vygenerovala umělá inteligence, ale fakt vezme tušku, pero do ruky a začne na hezký dopisní papír psát něco, o co se s vámi chce podělit. Takovýhle dopis si přece musíte přečíst. Na rozdíl od všeho toho bordelu, co nám často chodí do schránky. Stejným způsobem myslí i americký korporace, který teď začaly využívat umělou inteligenci k psaní ručně dělaných dopisů. Ano, zní to trošku jako kontroverze, jako jak to jde k sobě. No jedna firma vyvinula roboty, kteří dokážou držet pero a imitovat psaní rukou. A pak vám posílají de facto reklamní sdělení, ale vlastně psaná rukou, protože se spoléhají na to, že si je přečtete. No takhle, musím říct, že mi to teda přijde dost zvláštní. Upřímně nevím, jestli bych potřeboval, aby mi moje banka anebo nějaká charita, která po mně chce peníze, psala dopisy ručně, ale jedno je jistý, rozhodně bych si je přečetl. Otázka je, za jak dlouho pak začneme vlastně vyhazovat i ručně psaný dopisy a jak dlouho se tenhle trend udrží. Já docela doufám, že sem k nám se to rozhodně neprovalí. Ale dobrý hity, ty už se k nám rozhodně provalit můžou. Teď už jsou tady YouTube a jejich pohodový kousek One na klidné sobotní odpoledne.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 6:45 zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný sobotní čas. Celý odpoledne jsme si tady užívali u nás na severu v regionu. Dozvěděli jsme se, jak to konečně vypadá s tou novou autobusovou zastávkou tady u té naší liberecké nemocnice a proč sakra ještě furt není otevřená. Vydali jsme se za naší Denču Janečkovou a celým naším realizačním týmem, aby jsme vám přiblížili skvělý závody na horských kolech Maleville Cup. A taky jsme se společně podívali na nejlepší dárek pro učitele na konec školního roku. U zavírky v Liberci kulturní tipy, dobré zprávy ohledně letního počasí i liberecký historický jarmark, i to byly témata, které jsme teď společně mohli otevřít. A já jsem hrozně rád, že jste u toho byli společně s námi. My se uslyšíme ještě jednou v zástupu Silvy Válkový od 9 do 12 v pondělí, protože Silva si ještě dá na chvíli oraz po koncertním turné a ne, že by teda ona sama zpívala, ale vydala se na koncert, byť kdo by si nechtěl poslechnout naši Silvu Válkovou, ale to taky znamená, že ještě zanedlouho se znovu uslyšíme. A do té doby, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.
8: Dej mu

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I'm Kygo. And I will still be
1: here. Zlepši si náladu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Horké chvilky zažili zákazníci holičství v tureckém Istanbulu. Doplně obsazené provozovny totiž před několika dny vtrhl bík. Nikdo se naštěstí nezranil, zmatené zvíře svým pohybem v provozovně způsobilo jen škody na majetku. Načež se vydalo zase jinam. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území republiky počítejte s přeháňkami. Můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji 10. Foukat bude čerstvý západní vítr.
9: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Nekoři u Ústí nad Orlicí za 3 675 000 korun, byt 2 plus 1 v Doxech na Českolipsku za 2 800 000, rodinný dům v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 2 890 000, byt 1 plus 1 v Boskovicích u Blanska za 3 290 000 a rodinný dům v Hovoranech na Hodonínsku za 15,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Hit Radio. Hit Radio.
9: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hey, what's up, it's Rihanna.
6: I'm Harry.
7: This is The Weeknd.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: dust, all that I adore.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Hit Radio.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen.
1: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Reco Home. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Reco Home. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.